Bojím se změn, bojím se tmy, zvírat se nebojím, s lidmi je to ťažšie. Bojím se varenej mrkvy, bojím se strachu, bojím se vojny, bojím se šampónu v očiach, bojím se vody v nose.

ty mlsounej jeden, dáš ten meč zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně. No pojď, pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč. A toč. A toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně. Potlesk pro dobrovolně.

0: Malinky, Milinky, od maminky, když je člověk malinký.
1: Haiku, sing!

0: дети, вставать, дети! Vonku je nádherně, dnes můžeme jít všetci na pastvu.
1: Výborně.
2: Ohromný děduška.
0: Sečna Klára má už vonku prichystané kreslo. No, pojďte, vynesím vás von. No, tak.
2: Děduško, ale kde je kreslo? Nevidím ho nikde.
0: To nie je možné. Postavil jsem ho sem, pod tieto jedle.
2: Že by ho vietor?
0: A zda ho len je to chlapšisko, Peter.
2: Ak ho zhodil vietor do priepasti, bude rozbité na cimpr-campr.
1: Tak teda nepôjdeme. Už sa tam nikdy nedostane.
0: No, nebojte sa, dcérka. Na pastvu môžeme ísť aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
1: Vy ste dobrý.
0: A ještě čo, dcerka? Skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
1: Nie, ja sa bojím.
0: No, len to skúste.
2: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
0: No, keď to budeme skúšať po troške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čaká úplné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peň.

0: ano a jste tu správně. Jak se jmenujete?
1: Jmenuju se Kutě.
0: Aha, tak to chápu, že to chcete změnit. Jak by se vám líbilo jméno? Mám tady třeba Alfery.
1: Ne, to nechci.
0: Tak jméno Veselý.
1: Ne, to taky nechci, já jsem dost smutnej.
0: S tím jménem to chápu. No a co, Vrána?
1: Ne, to taky nechci, to by se mi smáli.
0: Aha, tak si vybíráte. No tak tady Mačuda.
1: Je, to se mně líbí, to je takový jako japonský.
0: Tak jestliže máte slabost pro japonská jména,

kopec náklad vleče a pod mu po tváři teče. Bosí náklad nosí, smet zaháňa kvapkou rosy.

socha beránka nahoře nad lékárnou. Dívá se dolů, jak lidé tiše stárnou. Kouká se, kouká,

až do soboty koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

asi proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané.

neboj, mňau, potkane nic ti, mňau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila, lautko milá, porostou rychle švec, než řeknu jen.

0: Reptík, bol to herec Rišo Stanke.
1: No keď myslíš, rozprávku vymyslel Rujar Juraj Rajman.
0: A réžiu mala na starosti Milena Lukáčová.
1: O zvuk sa postaral Jakub Horňák.
0: O dramaturgiu Zuzana Kolmosová. Bolo to v roku 2021.